0: Nein, wieso? Hat die Atmosphäre. Schon super, jo.
1: Na, doktor, dobrý bod, čo nás dostane. Ľubi, tejší, uva, Serbia, sejďa. Čaká čas novo na obed, amo ščo vás kere dla hudžbe přijeli?
2: Nie, my sme přišli, zabychme hore na osi napuskali a potom to vyzate ho rivanskú skupinu, tie si by ovladali. A to sme si s kolesom uličeli.
1: Hádžo, čo no komca, dženca však je opravdu krásne vedro a to nie sú ani či jenice, ký sú s kolesom přijeli. Ja si myslím, že to jaco kolesa zadestil. Tež dalších Serbov, ký sú s kolesom přijeli s nankrebetníkom, dieči žila sobu a potom si vyzate ešte taký ľud popšie, akáž tam záde je rúne vidiu. Vod, dvajte sa a ďuje, čak maja tu domko vanku ve čornom koncu a tiež den sa kaž prene zi stojšto serbským. Čera ižo tiež na jevišču a tiež dokova vokovo kaž prene přes 20 či taký šelegi stejnišču tu maja na areálu Krabatovo mena v čornom koncu stejo, tiež môjte sa pak nešto ovladač, nešto zesvodiť ďač a džiči samo tiež na viacorech miestnach môža nešto paslič.
3: Písané polskýt, ktam čera po takým mejachu, vúdvosce smerčočenio horiene a kruščanscu dujere sú kunc tydženia, tam pískali to, šo by čornom koncu na litoši domkovance vidžeč. Beno Šota je tam pobyl, svišili s če vúriesk z jeho čerošie nedželnie live-reportáže. A ja ste mi netko s dupkom. Bedel následem, ja som Katka Pöpilec a přijú vám všim. Dobrý štart do nového rania so serbským rozhlasom. Všimný štúdiu je Mati G. Svok a netko tiež Markus Moa s Dualom. Hey.

No a čo hodlá mili tam, abo tam, hič, to vám netko přeradžu našich pokývach. Dosť poskytka minúci máme dženca ráno, že sač menšinu dosť mich. Najprv raz, milí se dženca večer doma vosem ich rádio Zadkulu zapíknuť. Moda žuma vúsova dženca zase od vosem ich hač do džesačich a venuje so Harry Potteri. Dženca přeprošuje, ko meja vás na přednošk se svom mjez Eufratom a Tigrisom. Benno Bilk pučuje s vami po Kuwaitče, Iraku a Kurdiske večer na povosmich radvorskim svodinku. Dalši termin v Radvorju večer z Šajatovičom, Šadovicom. Varič s domjacimi birnami je poskyt k vrječe krabatovo tydženja dženca dvorništu inkluzije od napopečih do večera dživečih, torika najprede varič přijatovač, potom vizo jesč. Eto vizo ne bi išče šitko s kulinariskimi poskytkami krabatovo tydženja. Kolesovarska tura ze šimi peč s mysvami je juce od dopudnja džesačich do dvime planovana. Start je v kloštri Marina Viesta Pančicach Kukovie a to při studni. Mesačne zromadne spievanie z jaska serbských spievalských tovarstvov od mieso juce a to kež přeco večer šestčich v kurovi rumnosti serbského ľudová ansambla. A keď bu sredu nebude přednošk Andreasa Hanuša v auli šule Čišinského, termín so nakvata a so potom vyzatíš pravé bôze tu pola nás z Čili. A v Rajbicach ste štvrtk přeprošení na regionálne povovanské wiki do šule. Hač do večera šestčich sú v ústajeriu tam namiestne. Tam přednošuje sa miestrujem tiež vo financách a štruktúrnej zmine.

0: Siletnu ročnicu svečoše tutun kunz tydženja rejovanska skupina serbskeho ludova ansambla Vužičanska rapsodija. A my jachu nedam dvě předstajní sobotu večer, nedželu popodňu a na programu maj, kýž vôtovachu zromadne s dalšími serbskými rejovanskými skupinami. Sú tam niečo 380 vopetovárjov vítali. My jachu tež vosebitú premiéru na tutom programie, ale tež hižo znatý kruh, ktorýž bie celé vosebitý. No a to je znatý melódii. Ja si myslím, to myslíme všetci na dôl, na svunco. Znáno tež na dobrý balans z grekského. Ale moči rejovarjo pacholjo Vužičanske rapsodije interpretovachu pod návodom Kornela Kolembusa grekski sataki po sojanskim vášňu kak by serbski abo sojanski sataki soakski sataki vupadao to prezentovachu mjestrujem sobotu a nedželu na žoli serbskeho ľudova ansambla Cista a posta hosči a nohaj. Na 100 sobu skutkovacích to šun bychu tam na jevišču. Konc tyčenia svečeše potekim. Rejovanská skupina Vužičanská rapsodia. Svoj cíletný obstače.
1: Bej, čo je, čím sej vůj.

0: Zdybkom na połasmiche.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Evangelska Vosada Slepo je na svedženských kemšach čera ve Slepom v obsvetuje certifikát Evangelskeje krajne cirkve Berlin-Braniborska Šleska Honja Vužica dostava. Certifikát Zelene Kapon hodnoči v obsvetuje management zajšvich 12 let. Hospodarichu ekologisce napríklad přesto zodachu fotovoltaiku připravu a cisternu za dešu vodu natvarič a su vuky ve dlešich odstavkach sykli za nastače mietelových vukov. Organizuje tiež v obstajne kulturne poskytky a vústajence. V čornom komcu na areálu Krabatovho mlyna je konstrženia dohromady niečo 2000 opetovarjov domkovanku svedčilo. Kajž rekne jednače, Anton Fuchs bie rezonanca s tým runie tak silná kajž loni. Serbský podiel bie znova vulky. Tak vústupichu sobotu krošťanscy muzikanča, folklórny ansambl Vudvo a nemsko-serbský ansambl Kočebus. Nedželu zaveselichu smerdečanscy rejovarjo dujorska kapava horjana a kor navožkovej skupiny Krabat z čornom komca přiladovarjo. Zdobom sú na dvore sobotu 5. krabatový týdžin zahýli, kýž živú dôrečnosť a kultúru regionalica z niečo 20 zaradovaniami pestuje. Ponímale podra lieče bučera Radvorská kšížna cirke znova posvedčená. V zajších mesacach dobiachu miestrujm, cichu, vauky, špundovanie a šu elektriku dospunie Vopnovič. Najväčšiu procu pak žadovchu se mokres čine, kotrež buchu s pomocou šemijských sredkov usúšené. Po svojach zamovitého tvarského inženiera Petra Kubajnka môho po končnom odliečeniu šo niečo 350 tisac euro pvačič. Radvorská kšížna cirke je jedna z cioch cirkve v Evse. V Votrovie sú čara 24 modostným zakrament firmovania spoštili. Přitom mejachu všetké 15 holce družšiu drastu zdraščenu. Emeritovaný biskop Drežansko-Mišnansko biskupstva Joachim Reinelt doplnišu Božom šu sobu džeržeše, potom sobu od kšižoru dousy vítane. Čakne nešpo svičeštaj fara Mirčin Delenk a kapfan Petom Rus. V Votrovie spošča firmovanie kujžde ceče lito. Konjace športové tvorstvo pri kloštorskej vode zakončí svoju letušu športu sezonu sobotu z lišče hojntviu. Čiatnače jichalko a jicharjo, kajž tež srdom zapšahu, poda so od horku na kubojezbu a jichansku čaru, pri čímž dobrachu jicharjo s dobom zadžiovky převineč. Predsedstvo tvorstva poďakova so pri tej príležnosti všem pomocnikam a dobročelam tvorstva za podpiru v zajšvých mesacach. Večerná zromadná zabava, džen potom skulojči. A to bych u naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S blákami je tu a tam hišče kúra vojte v Horní Vúžice. V Budišine pokazá živé slibro 8 stopňov. A to zmejme dženca tojšto slunca, liet mám ročele, vostane potekým sucho. A dženca zalieze živé slibro na 21 stopňov. Júce zmejme znova slunco, tojšto modro nebia a temperatúru do 23 stopňov.
0: Na našich pučach je tak daleko šitko poradku, keď puče dale dla kurjavy, ale jednu informáciu mám kovoko vyskača a tun stej v Báčoniu, tam voschyč se. Hej, tam ľudia ráda raz přespešný, že tu iš keď puče sa tam odpovedne na tempo džaržiče, kajš je předpísané, a to nepočí vizo jenož za drovu Báčoniu, ale vizo tiež šúče ľudia, že až to sa prošu na tempo, kajš je předpísané.
1: Serbský rozvoz.

Niemals sto ješako a ješario ze sto a posta konjemi z Sakskie a Berlina Brandenburgskie jeso čera a tiež sobotu v Kulowie na pečo postatym ješanskim a skakanskim turnierie v obdželivo. Tutun turnier šako bieso nakvata do kšpieso v liečo horcote dla přesunu. Vulke myto při skakanju klasy M čera popudňu te doby Dana Burgmeier z Žilova z jednačeletnym Vuril Sanzom, stoische nimmste Wallachom, kel etalon. André Schlegel, wot konjazor Sport über Doast war Schescho, bu se vossem litnem Wallachom Minzerom, w samsnem pro wanyu zetschi. Haja dwöne doppelchenedom, des wetsche stei Gulotschanze, Lena Altenkampitz, Asara Friedrichetz, pschi Skakanyu, Klasse E.

auch nicht gab's in Summe. Knasch im Pokiwan. Protetschka, hier der Rebellen, na? A tuž po letnem jako prýnje doradvorja, tam přednošuje dženca Benno Bilk a von počuje s vami po Kuwaitše, Iraku a Kurdiske v přednošku pod hesvom Mies Eufratom a Tigrisom. Dženca večer na povosmich radvorskim svolenku. Postanjem radvorju večer ze Šadovicom. Varič s domjacimi birnami je hesvo a poskyt k vrječe krabatoho tydženja dženca dorništu inkluzije a to od napopečih do dževečih, to reka najprej raz přijutovač o varič a potom tiž zromadne večereč. Dalši kulinariski poskyt k krabatoho tydženja kolesovarska tura. Zauši peč z Mysva je jutce voto podnia česalčich do dvimaj planovaná. Start je kloštre Marina Viesda v 6 dní. Domovinským domie ve Vojerecach tykaja so jutce malé a vulke bačerie za vojerovskú družku, a to večer 7. Zjazk serbskich spievarských tovarstvov přeprošuje jutce zase na zhromadne spievanie a to kež přeco večer 6. v kórovej rumnosti serbského ľudová ansambla. Jutce predstaja so Jakubecovým výstavie v Kulově 5 krótkofilmov na tému Domizna. Vostač, zmenič, hič. Miestrojim predstaja so tiež film Kšižarky zo Fiecežec, kotraž po filmach tež ešte rozmúnem kole vo filme reči. Večer od 7. hač do 9. Tak daleko k našim pokývam, cibeľky na 8. domie. 7 hodín, 3 až 4, netko máme.

0: Kotkapot si bedelki nauase mir. Hai wird schon im Gumzu, wir kamen du mir minja damsu kunstigen, ja, potekim sabotu anedjelu dom komanku svečeli. Nic jenoš program, wabische luji domwena, nie tam je chuti ištoku a voku, dosč a nadosč poskitku. A sabski rozvoz je si to čera, nedjelu připodnju potekim vobladau. To reka reporter mena šota je tam svoje kua verčau a suhariam votam live rozpravjau, što je Wopetowariu schau, Wotschakowo, also wer sind die, die ich niemo Programme naivisch tu, dule, wo risk sie auch Reportage.
1: Nej, du er stået ved, så må du stå opdage et tjerstvæk klip, du mig, og potom sige musene, har drugene sadu, at du bak tjerstvæk, abo det er marmelade, sige musene, det er jo prøvde, jeg er specielne, som jeg videre, det er bananu, abo det er sorte vinom, der er ikke næste, så jeg videre smishane. Potom pak tiež ručne dživa, no, vod vincu s kvitkami, alebo tiež rezbarené drevčka s všelakými písuami, keramiku to máš, čo so, skončíne. A to je snáno tiešená príčina, čo odla Serbia tu pšindu do Čorného Komca, nekoľ si Serbia tu sedia pšet jevišťom, što vás vabí tu do Čorného Komca na domkovánku.
2: Aj tu je Čornem Komcu, je tu ambiente, še je jara rejane, to som mi jara dary ľubí v osobe s čičimi, tam je ju dosť smysná, so aj buvajtvač, popuču buď. A je znatých zetka serbo-nimských, kde ju ze skončine, a tam je upravdu še ten vulkotný program, dobrú jič, a všetko dary vúpešené.
1: Klinči za tom, že u ostaneš tiež k obedu?
2: Aj zvyšťaš šuch.
1: Tak to upadá, tak ešte práve tie doškeči, to dáve nic jenom škomáska, nic jenom šplínska, ešte to štorno konca znaje, ale tiež všelajke vždycky za šampiónkami napríklad, abo jemka špráve čerstvý klip, abo tiež druhé pečma, kýž voní tu čína na tvojenom, abo tiež nad grlom, što vás vábi tu do čorno konca na domkovanku, čo vás šířečo do čorno konca na domkovanku?
3: Dla Horianu.
1: To je ten krúte fanklub, jo, no, ty kodeš na Horiane šetce ježda. To voní maja, nek hač dokonca ostať.
3: Aj, vieso, hati tá atmosféra, šo super, jo.
1: No, tak to robí bočeno, zase jenom ľubí tejší, jo, Serbia sedia. Čakáče znovu na obed, abo ste ho skýre dla hudžby přijeli?
4: Nie, my sme přišli, zabychme Horiano si napuskali a potom to vyzal toho rivanskú skupinu, tie si by ovládali. A to sme s kolesom uličeli.
1: S kolesom uličeli, hač do čorno konca, dženca však je oprode krásne vedro a to nie sú ani či jenice, ký sú s kolesom přijeli. Ja som videl to jacore kolesa zade stejo, tiež dalších Serbov, ký sú s kolesom přijeli s nankrebetníkom, dieči žila sobu a potom si vyzal tiež taký ľud popšiak, až tam zade rune vidiu. Vod 2000 a dvoje však maja tu domkovanku ve čornom koncu a tiež dženca kaž prene z stojšto serbským čera ižo tiež na jevišču a tiež dokova vokova kaž prene přes 20 či taký šelegi stejnišču tu maja na areálu Krabatova mena v čornom koncu stejo, tiež môjte se pak nešto ovladač, nešto zesvodžiť žač a džiči samo tiež na viacorech miestnach môža nešto paslič.
0: Písané poskyt k tam čera potekým mejachu, vúdvostce, smerdečenio, horiane a kruščenste dujerio to, šo by čornom kumcu na letušilom kovance víče čas vyšeč. Beno Šota je tam pobyl, svyšeli sme vúriesk z jeho čerošie nedželnie live-reportáže. Čo sač menšinu, to smich je, prave vonio stroj do kuchnie abo do auta, přiniesu nám netko holalský, a to zromadne z orkestrom serbskoho ľudového ansambla.
5: Trude sa ja prašam, keď zmyslu šitko má, za što vopruju svoj čas, že je proca vostava. V ruce džerži svičku, ona nadžia nech je, a po mňo vieci raje, svet voda či v čemnoče. Aj sonne bich u vulke, do la svečka ste i tu. Aj sonach bich o možne, što pak nietko noc biju.

0: Nábožné slovo.
1: Mačenca radvorčanka Maria Koklina.
2: Lube připosvuchaki a lubi připosvuchario. Zbožo nepokaza so v tym, štož máš, ale v tym, štož nímáš. Tuta sada, kotru ščítach na prvních stronách romána Watermoon, japanský autorky Samantha Soto Yamabo, ponuvaše mieko rozmyslovaniu. Hej, jeničky voko mix Boža môže mi cevu vútrobu vúpielnič. Jeničky voko mix Boža môže vše starošče a strachy na kvílu vúmiesť. Ty štári mi nichtu posmiuk, abo popšie mi ľube svoo. Ty špiju čop v kakao, abo so v lesu vúkodžujú. Potom som z Božuna. Trude pak zalieze mi ve voko mikách sprocnoty a svabošče skrádžu lohka nespokojnošto vútroby. Vidžu, što maja abo zdokonia druzy, vidžu, što sama nimam abo nezdokoniam. Vidžu, zodobju so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujštej tajke mysličku bywa češo svojske zbožo bunie začuvač. Božo, napil mi v 100 małoch vokomikach vútrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tež hľadám na šoto, štož nímam.
1: Nábožné slovo k nej má dženca nadolko a zamovitosti rádvorskej vosady Maria Koklina.

Čo sa čmenšinou do napu živiečich je a tu mám niečko nohaj krotký update z cirkvie z vulkých riedoriec, tutaž ako by sa nážel ježo pšet ciomi letami 2020 po takým vodpaliva a jasne by nedom zo cedža cirky znova natvarič. Za to maja niečko finálny načísk nimalo hotové. Znano moli so prenje dživa knova na tvari cirkvje, hižo sreč přichodneho leta za hič, tak zdjeli to tvarski svonomocnjene cirkvinskeho pšetsti, čerstva na naprašovanje, ali kaj šponi tež pisaja, dobi za to najprede kletu spočat kleta tvarska dolnost tež pšetližeč, hakle potom je vopravdje možno kletu sreč leta tež s knova na tvarom započeč.

0: Radvorska šula, ta sveči tutun tudžin pjatk svoju 100. ročnicu a šula to je veza vjacač šulerjo a vučerjo a šulske hodžine, to su tiž zvonka šulske kružke a cukuna atmosfera na šuli, mjesobnost, abo tiž socijalna runina. Kojšta serbska vyša šula ma tuž, kajš zakonce zaručene, mistno za socijalnu pedagogoku. V Radvorju je to Edith Šurova, ona převeduje napšikvat socijalne projekte na šuli. Za kotre jubilejny projekt je zamovita, votem je so Monika Gardesova s Edith Šurovej rozmovjava.
1: Lietza, k jubileji Radvorskeje šule stara so Edith Šurova vo přidatny projekt. Menuja jun Sarbovaca zaroda. Je to dale wuwiwanje dotalneje šulskeje zarody.
2: Tež tute šulske leto moža so šulario a šulaki přizjewić za tun poskitk zaroda a kuchnja. Čiči, ki so na tutym poskitku wopčelija, maja svoje veselo, vidžele na zarodze a tež při předževanju. Šulaki jałotku a zelu, kotrež ve zarodze rostu.
1: A tuta zaroda ma so, tak vizija nekotrych radvorskich vučerjů zhromadnje z nej, wuwiwać na zeleny rum, kiž so šulskim šědnym dnju husto jako zetkavanišćo wužiwa. A dźeša wokolina wabi do sarbowanja. Štož materialnje za to trebaja, su si we wubědžowanju wudobili.
2: Dokiž je šula so při wubědžowanju serbskeje załožby ryč zjazuje, wobdźěliwa a my to dobywa.
1: Dźěło drehišće, cyle hotowenije, ale šulerio a jubilejni hostča moža so přivšem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvadnosť prinje elementy sebo bladač. Prinje riadky ze zelami a kvitkami v serbskich barbach, vulke kamenje su vidžeč, ki šulerio vyšeje šule s figurami regiona abo serbskich povedku namoluja.
1: A vizo serbske pomenovania připravja.
2: Form je tafličku, tež jenu ryčnu štěžku chceme natvarić, tak so maja šulare tu možnosť abo vopituario přes tu zárodku kročić a při tym jen kviz abo jen memory vupjelnič abo rač moc hat tež chceme v jenom rušku šelake recepte, kiž môžeme z stjahodkami kierku abo tež z zelo a tak v kuchni pon tež užívač.
1: Za to ma so zároda jako zetkavaniščo, přitulnie vuhotovač. Tež za to sú zdobite fenky tribne. Například tež za
2: nový paviljon s svalkami a s stulcami s možnosťami so tak tež v přestavkách abo po šuli v zárodce zetkača tam tež si serbsce pobesadvač a musí tu jednu abo druhú rúrať se šulerimi.
1: Haj, samo serbsku a regionálnu viedu môža si tam přebyvať nasrybač abo skručič.
2: Čtež je tež vážne, že máme na metalových tafličkách po treje uznámnych radvočanu, na ktoré chceme tu tež hodne byť, že sú oni tu na dobro šule diskutkovali.
1: Šo tole ma na tutem přijomnem blečku vabič do rozmowy vo serbskim radvorju. Do besady vo tudyšich serbskich témach a podawkach tak socialna pedagogoka Edith Šurova, kiž je zamovita za sarbovacu zarodu.
0: Slyšeli sme rozmowu vo radvorskim jubilejnym projekte. By to vúriesk z jedšoho, nedženišoho vúsevania, kotruž je včera tu lebežalo. A kiž môžete viezo, kompletne tež ešte raz slyšeč na našej internetnej stronie v app MDR Serbia abo jako podcast v audiotece ARD Sounds.

0: Predošako si mi že nás pomnila, za so Jensa přijestka na Budušin zapad zaurie, znamenča jedna jezdna, tam na vostu nevězo svobodně. To by buchom za dživěčích připovědžené, ale kajž nám připosluha runě zdělí, je tam tyž nitko jižo šitko zašlahane, štože si po teky myslil, a nitko jižče fix, tam si dojedu, tam durich, ne, to tyž nitko jižo je tam zašlahane Budušin zapad po tekym.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má Jensa Maria Goklina z Radvoria.
2: Lube připosluchaki a lube připosluchario. Zbožo nepokaza so v tym, štož máš, ale v tym, štož nímáš. Tuta sada, kotru ščítach na prvních stronach romána Watermoon, japanský autorky Samantha Soto Yamabo, ponúvaše mieko rozmyslovaniu. Hej, jeničky voko mix zboža môže mi cevu vútrobu vúpielnič. Jenički vokomik zboža može vše starošče a strachy na kvilu vumjesć. Tyž dari mi nichtu posmiuk, abo popšie mi lube svoo. Tyž piju čop v kakao, abo so v lesu vukodžuju. Potom sem zbožuna. Trude pak zalieze mi ve vokomikach sprocnoty a svabošče skradžu lohka nespokojnošto vutrobe. Vidžu što maja abo zdokonija druze, vidžu, što sama nimam abo nezdokonjam. Vidžu, že dobju so za svoje małe zbožo snano druhoho małoho zboža zdač. A z kujštej tajke mysličku bila češo svojske zbožo bunje začuvač. Božo, napil mi v 100 małoch vokomikach vútrobu ze zbožom a daj mi tute vo sebe potom začuvač, tež ladam na šoto, štož nimam.
0: Nábožné svoj kni mieše Jensa Maria Goklina z Radvoria na doku a zamovitosti tamnišie osady.

Ve vůžeských sách jużo svěše svoje kjarmuše zachopěnky oceny u gobin jużo vesřeš septembra. Papšavem joga to ještě čochu přijistno, negajo se svěšiva kjarmuša akle gašio napšaudu šukno zgetovane, šukne pelažněte, vůky vecece a víno vetergane s takým skerej ve novembrie. To věže starše vysanary ještě ulicováš, žínca neotovici tak rozsužece, žogal popšovem vo zgromadnost, či dobre tykajnc domacnu jizu, a se vie v te dobre stare case. Ve togo spiva teke Monika Klesec, vy je znatem spiuje, ten svišem ninto ve našej kjarmušnej muzice tyženja, ve na mieškang, jo spisio tekst a melodiju gokojski komponista producent Siegbert Himpel. Viele viasele, při słuchaniu.

0: Svojanske vejovarje a rucnikarje su svoje kofre južo zase spakovali. Cora jo se zakoncova letosna sezona starego luda domu Nízkego muzea pet gołym nebiom dešnje, a to ze svěženjom a velikim rušom. Mój kolega Gregor Klim jo był namestnje. Gregor, jo se gościam přibytnym svěžen zbedobał.
1: No, gronima raz tak, ješnicki a tykajn so rono tak dosegali uše 700 gości a přišlo do starego luda, to je skoro dvojc tak wiele ako vaci při takom ukońcu sezóny, veni so doživili bitvu vo Słowiansku jas a staré rucnikárstvo. So mogli se viešak kupiš a uprobirovaš a wiele nauknuš, napríklad až južo prek 1000 let so sebe Słowiane z pincetu vose z nosa šegnuli starom luže bužo nento mirnej, pak nic nuči ve domunijskom muzeu. Tam gledajú nasledujúce zaredovania zemnem casu, južo ten konc tyženia žovo umiostvo, vúšeské serské umiocovky a umioce pokazajú svoje uživa ze živarniu pred navidovaním maje nagluveje, neželu zikačich vedpodňa bužo vetvarinie.
0: Ja, tak na příduce svěženě v Dešaňském domunijském muzeu, mežaša se

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Droga przez Palputsku ušinu vedu jo šiša. V Ljubnju je kši žiliš nabranki z udobivanja nuh energiju a bužo kamera live uščela živinje při Liškojskem jazoje. To a dalšne pojistši mame nento za vas. Při mikrofonje jo Štefani Krautzholz. Droga przez Palputsku ušinu na krotke žajčo vedpicnja vedu jo obnovjona. To přitrefio vytres drogi mjazy Katojským rozvjaselinským parkom až do Barbuka. Droga, de širše veduvaš, je kšoma vedio stabilizirovana. Na taki pát je auta ljašči mic v samskim casu jež ved oboma smiroma. Katojská gmina jo to planovanje južo donado kadala a vytpovedne přospy pla zagronitych zastojnstvo beže. To celé bužo nikak 800 000 euro zaplašiš. Zachopiš tvariš kši išči letosa. Mieščanski parlament v Ljubnju je, co šikne mieščanske žele občiliš na svejich nabrankach z odbivanja takich energijo, kterýž su za obnovenje comne, erneuerbare energien. Suma, de v turelnych 5 euro pro obydlaja, pekšacovaš na 60 euro za ten vytpovedne mieščanske žele. Kazen předpíšo v Bramborskej, až obgospodaje zulánych a většových záložků, kde je pitrefionným gmínám výstu zumu zaplašíš. Tady se stáš, kaž měščanský etá je dovolené a urunané. Ještě to je jano vytklid. V Ljubňovském měščanském parlamentě budu v toho dále pědáš v tom týžiňu. V Hošebusu týchtuju, lecoju při Liškojském jazoje, Nímský kotbusa osci, stajíš webkem a na taký pát pokazáš, co se čoj při tom jazoje a kak to vědrojo. Hošebuský měščanský parlament obradujo v toho víče a dej snaž zastojnstvoju nadoktaš, aby zgromadně sformuliak přebytovali opciu stajenia takéje kamery. Ako přícunu kronie, až taky livekem majú vie veľa turistických stronách a až to tujo marketingujú toho jazora. Nejprve musí gledaš, čo ta kamera by mogala stojaš a co to všetko plaši a kak to funkcionirujú se šitom datu. Autonómne jezdenie, to kroni auta alebo busy bez šofíra stajajú v okresu Gneblota Lužica do fokusa. Nejprve bužo měščanský parlament v Ljubnju je ten týždeň daž zastojnstvo ju nadok, aby zgromadne s tým okresom a s mestom z komorou gledali, kak mogu se pracovať vo spichovanie autonómneho jezdenia pla zvyskového ministerstva za obchad. Kaž to spichovanie se neražijo, kši druge možnosti namykaš, aby přeptovali potenciál autonómneho jezdenia za zjavný obchad. To ministerstvo spichuje také ideje, dokoliaž vysebné nalianže filujú cesto jezdžaje za busy. Pětk sú v Bielej Wyže zasvičili svojo kultúrne dvorniščo. S takým má ta stará dvorniščová tvár z leta 1869 nuje nádok. Dvorniščo s takým njamavici svojí jatnučky nádok v zvisku ze železnice, ale obšimio nento biblioteku, kafeuniu a zal za zaredovania. Jesnicky mogu ľuže u nadali kupiš a zjavna tuleta u tekijo. Bela Vida jo kupila to dvrniščo južo 2013 a jo dalo jo přetvariš vytkinca leta 2020 časem. Tvarske žila su dogromade plašili 8,2 milijunu euro. Mesto jo zaplašilo 60% v toho. Spytk jo přišel ako spichovanske peníze vietnamského zvieska.
0: Jadro.
1: Žinca žajčo jo klusta kurjava ľažala na lukách a drogách. Mokšeše luft nebyva. Žinca a viče nebužo se na žeden pad paraš. Temperatúry znanie tuholu išší vici ved babinego lieša. 22 gradu bužo slunsko nam obliš luft a ľavnu žinca a viče. Temperatúry znanie tuholu išší vici ved babinego lieša. 22 gradu bužo slunsko nam obliš luft a ľavnu žinca a viče. Nadali nie vedvíže šmrosť.

0: kto še rád škotujo a co pritom serski pejdaš, ten dej ninto dokradne prísluchaš, jaseliš mežešo se na škotove turniere domovinské kubky Hršebus, žínsastom zachopijú, prepšosone sú šukne ľubovarie serského kotovania jich znata přijašele, liec serský umejú abo nic, prosom gledašo na to, až grajom předsej penježele ulicujo kito ela.
1: Also to odbežem u nas tak, so my jeden raz im jasecu rajeme, a to všetci od oktobra až do mrca, alebo zachopin apríla, také bude ište, kde sa to hoží. Jo, jeden raz, čo my tam zmakame, my tam jen malé obule zapraštíme, to sú 2 euro peš zaseč, to se po na koncu utvaštíjú. Momentálne sme 16 solúži, keď sú přizjavené. To je raz pičku vece, alebo pičku mili. My ratujeme v kúžiko ište zjome, ten švaruš tam sa obšeliš. To je našem tak, co také ratina biesada, nic pri grášu, ale my máme potom také janu přestavku, že sme jen malé příkust máme a tam som tam také ulicu jome. Jo, no to nie je dále. No, jano, my máme také ište kúži, keď živajú.
0: Jo, každé leto škotujú. Jo, to už dvojka tradícia, miastem skoro 30 let se zmakajú.
1: Zachopili sme my miesti, ja som ižo leto spýtal, že začal u vás 19, 8 a 9 časet. Ištujem tak, co dvi leti ešte plnilo.
0: Jo, koni, kito ela, žinca viacor, či bytele na 6 zachopil se letosne serske škotovanie ve klubuni serskego internáta v Mišče. Dalšný termín je ten 9. november.

Ve vůžeských sách jużo svěše svoje kjarmuše zachopěnky oceny u gobin jużo vesřeš septembra. Papšavem joga to ještě čochu přijistno, negajo se svěšiva kjarmuša akle gašio napšaudu šukno zgetovane, šukne pelažněte, vůky vecece a víno vetergane s takým skerej ve novembrie. To věže starše vysanary ještě ulicuáš, žínca neotověci tak rozsužece, žoga popšovem vo zgromadnost, či dobre tykajnc domacnu jizu, a se vie v te dobre stare case. V toho spíva také Monika Klesec, vy je znatým spíuje, ten svojšeme nento ve našej kjarmušnej muzice tyženia, ve na mieškang, jo spisio text a melodiju gokojský komponista a producent Siegbert Himpel. Viele viasele, při sluchaniu.

0: Zadkula.
1: Našto da heva?
2: Lubovane šulerki, lubovani šulerjo.
3: Připosluchaki a připosluchario.
2: Ja, Dumbledore, vítam vás do Hogwartsa.
3: Hanna, vítam vás do studia na Zadkulu.
2: Predahač z vúčbu započneme, dobíme sa so vizo najprede rozsúdiť, že stva štú svúša. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, abo snano Slytherin. Richard se kvobuk je spšiotovane a po připrajeniu po pririadovaniu môže vúčba
3: vúsovanie
2: môže vúčba započať. Na vúčbnom pláne stejí dženca, prichod Hogwartsa, Noah Harry Potter séria, potom odkryjeme si magický svit ve Vúžice.
3: Poladáme na vopravdži tú šulskú vúčbu, kotraž na knihách Harrya natvaria.
2: A naša redakcijská súha je zrúdnu povešť Samborka přinesla, kotruž mamoj vám zdžilič.
3: Trochu divne tiež bude, najšelakoríše teórie vo Harry Potteru na vás čakajú.
2: A kaž to spočať šulského leta takhle je, zaspívam vám netko šulský kór.
3: Nic celé, to je Claudius, abo tiež nespíva, ale hudbu je za džensnejšie vúsovanie přijotoval.
4: Dobrý večer tiež od mňa, téma džensa, kajšče zavešte hižo zonili je Harry Potter, vizor treba mi to tiež pravú hudbu, a to svišiče džensa mjez druhým The Neighborhood ze spívom Sweater Weather. My sme serbský šelák, potakým trebáme tež serbskú hudžbu, tu je Vúsmuž, se spevom Stobu.

0: Aj dále je ze skupinu Depeche Mode Oni Maja Precious za nás. Najprve pak má Henry Špítank. Pravý hit za nás, tu je spiel Modibič. Jede veselá.
1: Zadkula. Šo tam ne? Je vostudve.

0: Gajš je to takhle spočatku skolita v Hogwartsu s vášňom, budžemo se tež môj netko spočatku vúsovania ketro vážnemu prašeniu venovač. Gotri keži přísúša môj. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, abo Slytherin.
1: A štúbe domu lipje rozsúdiť hač Richard zu Kobuk, dún redenca cíle v originálu, dún imáme ale smysne menša spýtali jeho hodne zastupovať.
0: Tři prašenia a potom so rozsúdi.
1: Po takým prvním prašenie nedom na tebe si poušť dostáva, kde odmúviš. Čakaj, dám ti možnosť, čo vodaj, prošu, som zavolaj za vás prečítač. Odčinujú 12 kruč a pšišu mňa odmúviu. Odmúviu nedom, hevák do zábudu, alebo odmúviu božišo, nedejúnu.
0: Cele, vyšte, prvná odmá, odčinujú 12 kruč a pšišu mňa odmúviu.
1: Aha, šoklo. A juce máš vážne prúvanie, što činíš? Nocná služba, si dávno vuknula, alebo doby môj stvúzru mať a vedeč, kak staré je Dumbledore byl.
0: Som by sa dávno vuknula.
1: A što by v Hogwartsu najradšo práve derie môa? Češke kúzva navuknúč a si magické potajnosť či odkrvač, so šarmom a smiečom nikak šo dostať štož cú, abo so duelirovač a zakytovanie prečivoč môjom kumštam navuknúč.
0: To je češke prašené. Ja pak bú najskýr so duelirovač a zakytovanie prečivoč môjom kumštam navuknúč chcúva.
1: No da, Richard Cukovuko?
2: Nerozsúdená, pilná a po ušim zdáču každú časť přihotovaná za duel. Zmužitosť po takým existuje. Při komunikácii vidžu pak ešte polepšenský potenciál. 12 kruč poješť očinič a při ušim neodmovič, keď by hodne. Ale môj rozsúd je jasný, Gryffindor.
0: Hej, gut, das ist mein Gryffindor, ja, sind brauer Straschen ab. Potom sind nicht gott din Arrege, du wort mu ich bohischt.
1: Ja, wort mu ich bohischt ich schon, nede ju nu.
0: Jutze, je wajne Proanje, sto chinisch.
1: Und dann über na kuse patnei, potom müsst fuß rumwatsch, habe ich das Tache Dumbledore, ja.
0: Wieso, a stobbe wir Hogwarts so ne ratsche Prauer der Moa?
1: Ja, sie müsst du de tschechke Kuzba namoknitsch, a sie magiske, potai nost sche wortkowatsch.
2: Vedelačna, čipna, pšeče samo najčešu magiju zrozumič. Jara zahimave. Jenoš pošem zdaču, potom nic deš prova nekiva. Potom nadobo kamor a pisanske blido zrumuješ a vece zriaduješ, kotrež nesu šešć mesacu nikoho milili. Ale veda je veda. A todla Ravenclaw.

0: Kaž sme vám rúne povedali, HBO Max startuje hodo ze svojej novej sériu Harry Potteru, story knihu v ostane, ale kak bude vôhotovanie, efekty a tak dále, to nič tu nevie a viele so tuka, trailere dáža hižo prini začišť.
1: Vy so chceme tiež vidieť, čo si vyvodú tej sérii myslíče.
0: A tohle je so Lucian Šuta na púč podal a sa vás prašal.
2: Som so za vás s mojim kuzmorským kijom zmienom mikrofón na púč podal a sa vás mne s druhým prašal, čo to za vás voznamenia zo Winžeteka nová séria a hač to docela trebame.
3: Ja som poprom jen fan o tým, dokýž som ja gašprenete knižitala a přesto ja som

0: Predstavte si lične prozdniny sú nimo, nové šulské leto sa započne a nadobo čaká pola vás doma list.
1: Nic nekajky, preprošenie do Hogwartsa.
0: Jenož neviedže púť štúmkročke nástupníštu 9 a 3 švočine, ale direktne do riadoniske studiane Mirčinkovie, všako so rúne s čajkým listom za jej šulorky a šulorjov šulské leto započne.
1: Zajmavá a magická idea, to láka ešte takhle z ideje mi je, nastavate štúta z vstoho probléma.
2: Som v opode všetko za sebou tým přemyslova, što da boja moja se šulorami činč, kotru knihu da budemo nek skončne čitač ve šuli, když ja s to ukážem so jen šulero s tým vopode od prvnije do poslednije sade popane ha, dostane ha. Sem pon popravna to šišva so dobito je na kniha boč, kotruž ja sama rade čitam. Hebak ja nedočinu nekajku skuli motivaciju tým džičom, modostným šulerám štýštešec dále sposredkovač. A v tým vokomiku je sa tak rec vozrodživa tá idea, že ja Harry Potter zan.
0: Po všem zdáču byl kúzvo kytro spíšne skutkovalo, hiže po prvným šulským dňu přinesiechu džiči svojské Harry Potter vice sobu.
1: Tola kúzvanský svit Harrya Pottera by veľa viac hač dekorácia. Přes Harrya, Hermine, Ron a Co. zeznaja šulere zmužitosť, přečestvo, lojálnosť a figúre, v kotrež môžachu sa zasa namakať.
2: To je mi vopravde jara pozitívne nadpanosť, to je na čo sú deči jara dere reagovali, jo. Som ješi kúžde ze z tých vôňoch osobu. Vy ste kajkosťe, kýž je alebo ju vo sebe opisuje. Napríklad by Ron tun, kýž mi ješi ve mate nesmierne vujky čeže. No a to sú také vecky. Tie Hermine jenci musí na šulským polu tie šo jednore pane, ha ta jo múdra, ha ta ha šo z lohkosťu bere, ale ona mi ješ na započatku vôjky Češe tam vôprode přečestva natvarič ve tej šuli. Ten hodnote, kýž šo jen tam musí go zatvarič, to sú tak vôrostli ze sčítanom tej knihy, a to sú také vecky, kýž sú mi jara pozitívne nadpaneli.
0: Započalo je so kúzvo v vúčbie nemčiny, čítanie, písanie, gramatika. Všetko dostá svojský malý Hogwartsový touch.
1: Tola spíšne nebe Harry Potter jenž v nemčine téma, ale nastávajú kúzvo z kekie v športu so kvidečraje a veľa ideú džičí samo sobu vujivachu.
0: A potom poradí so snáno najčešie kúzvo z cíva, džičí chcúchu dobrovoľne čítač a písač.
2: Mir to, ja si musím ta příčina, čerla ja praju, ja to niekedy dále činu v dalších letnikách. Jo, vopravde ta, zo si mňa putva, zo jo ta motivácia rúne na polu čítana, jara vujka boa. A to ty mi nieke zase nadpane, to nebe žan junkrotne stav tam v zajšom přebehu, ale to jo vopravde tak, zo ty džiči jara rade do toho čítanského časa dú. A když tu dla nekajkých příčinů dopanají no prečpane, to je za všetké děti je velký problém. Možná děnca nejsme čítali. Also to je vopravdě tak, ty děti jsou celý čítač a to by ty největší, co jsme mohli docpět, a ty jsou tyž započeli jace písač, od samopísač. Já jsem měla děti, kteří jsou listy písali v kohut, also děti jsou vopravdě tyž naraz ideje měli jace fantazie, tam dále plést.
1: A šo to celé bez kúzvarského kia?
0: Všičímž při tutej motivácii, to si nesem celé vysta.
3: Aj. Fonsi! Diguaj!

0: Zad kula.
1: Dnjowny profet prezentuje najnowsze bojstwo z magickie Łužice.
2: Serbski šulski a zetkavanski centrum v Budešinje dostane novu menzu. Juh za krajnoradne zarjad hač do konca 2020 podle internata natvarič.
1: Kajš zdjeli zarjad na naprašovanje ma nur dva serbskim šulerjam gymnazija, vyššie a zakvadne šule kajš tež internatnym džičom dodobne dobre vumenjenja za zastaranje z jeduski čič. A v šulskim tvarenju je potom tež viace mistna. Nimale kajš se małym kuzvom.
2: Jeno špenje se hišče nesu docela skuzvane. Přizvolenje za spěchovanje hišče pobrachuje. Tučasne kalkuluje se 3,5 milionami euro za novu menzu.
1: Z Budyšina dále do našeho serbského kuzvarského světa v Čornom Kumcu na areálu Krabatového mlyna je konstitutně něče 2000 vopetovářů domkovanku svědčivo. Rezonanca by po svojách jednačela Antona Fuchsa runě tak silná kajš loni.
2: A serbské magie by došť. Vústupichu kroščanscy muzikanča, folklorne ansambl Vudvo, nimsko-serbský ansambl Kočebus, smerdečanscy Revario, horjane a kor nałožkuje skupiny Krabat.
1: Z dobom je so 5. krabatowy tydzień zahaju, niedze 23 zariadovanju, pistuje lica živu dôrečnosť a kulturu regiona. Krabat by horde był.
2: Na běhu vopokal zbožného kapfana Alojsa je so sobotu v Rádvoriu 157 ľudí vopčilivo.
1: V ubydžovachu so na čahách od 500 metrov hač do 6 kilometrov najstarší športovc by 670-letný Budyšan a po našich informáciách běžu šice bez Felix Felicisa Papuču.
2: Zariadovali sú BIR, ST Rádvor, TZM a Rádvorský modžinský klub. Za dve leče chceďa jún zaso vúhotovač.
1: A nakoncu nešto za všetkých kocíš račo riu jahač behaja, ale dáda so pšelša ráde vopku zvač. Cíletnú ročnicu je serbská riovanská skupina Vúžičanská rapsódia serbského ľudového ansambla svedčiva.
2: Nedže 380 vopetovarjo je program vidžo. Podľa bych utež smerdečanscy Revario, folklórne ansambl Vúdvo a Vúžičanka.
1: A sobotu po program je kapava holaský krejam zahrava.
0: Zadkula. Neuse,
3: Zeuse. Každú pondelok.

tajnosť, čo nocu odkrývač. Kaj šrapak, abo janžel, abo mietelčka. Sokole bač ve vice, když mi kýva za sočma. Na najrinčí voko mi kňa doživju, když skončný za so moji oči začín.

0: tacinu za svešu realice za so psiziniu.
1: Lube šulerki, lube šulerjo.
2: To že da so přece ište při posluchaki a při posluchario.
1: Daleže z vůčbu.
2: Vůsovaňom.
1: Poládame, što so zvonka Hogwartsa v magickým sviče ište stava, v kvědečůch stadionách čakaja na vás najnouše vůsledky.
2: A prošu žádne klačare do studia. Řečíme vo žóně, bez kotriješ nebychme tu džencaj vo Harry Potteru rečavaj, J.K. Rowling.
1: Pomenujemo samo našo serbsko Harry Potterova.
2: Na koncu čaka na vás skučka z cilindrom, kotraš je bolšim zdaču z Azkabana vúčeknula.
1: To všetko převodžane od magických zünku.
2: Claudioso?
3: Druhá hodina je so za Iva tuiscu vám netko. Repertoire druhé hodiny. Posredkovač The Killers, maja Mr. Brightside za vás. Serbská hudžbnica spieva vo čme Milena Vočarec, Dačma.
4: Dačma, Dačma, tak vujka je, a zimný víc ich zadu mne. Pumpu či ješi zasypal, se sníom šišky zamietal.
3: Skupina Tempo City zanese spiel Self-Aware.

0: Magiski potoswit njewobsti wieso jenerse Harrya, Rona a Hermine doho prjedehač čicio z cywa do Hogwarts dojedu bimienuce hižo druhý kus vopopuču Newt Scamander.
1: Vun hori so vosebe za magiske zvirata. Voko njeho verča so ci filmu. Fantastiske zvirata. Gotre žreja viacere lečesatki do Harrya Pottera.
0: Započnja so šitko 2016 z fantastickimi zvieratami a J.N. Makaš, potem sčihuje Grindelwaldove zvustnictva a 2022 skončne Dumbledorove potenstva.
1: A vyšče za vyšče pytnili, nenže dávno viac jenoš vo nekajke zvierata, filmy pojedaja tiež staviznu Mordora Dumbledora a vo jeho boju přečuje Gellert Grindelwalde.
0: Ci filmy a z tým hišče raz cíli hinajší rošk Kuzmarského svita doho prjedehač Harry Potter zcova existuje.